Clementine na Jan Grajevej, staré FM autopilota. 5 spúsen 4. Pravcem kopam. Prvým slispek, kde nenoče trem liceptiniem. Oskar, čau, svedzen celý pár je meter drogiem. Znak ma 310, tu mesem viens veselsk.